Understood.

Caress me. I want you tonight. Caress me.

Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Dance Radio.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky? Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Dance Radio. Dance Radio.

6 hodin 59 minut k tomu, tohle je Avion, pecka Drone a úžasná věc na startu pátečního ranního freshe. Je to tady, dámy a pánové, máme pátek, konec pracovního týdne a před námi je jeden skvělý den a potom už jdeme na víkend. Možná spousta z vás už si třeba dneska bere takový jakoby poloviční volno, anebo si bere volno celý den a dělá si prodloužený víkend, protože z pohledu počasí si myslím, že by to bylo hodně rozumný krok, protože počasí nám opravdu slibuje doslova letní počasí. Tak uvidíme, jestli se předpovědi naplní. My si teďkon poodhalíme, jakou hudbu si budeme hrát mezi 7 a 8. Čeká nás třeba Example, Won't Go Quietly. A těšit se můžete taky na Alexe Millse, pecka Sensation. Tak přeju krásné ráno, my jsme Dance Radio 89 a 102,9 FM. Teďko na vteřinu přesně 7 hodin a my jdeme na zprávy. Dance Radio. Po neobvykle chladném období ledových mužů čeká Evropu výrazný obrat v počasí. Velkou část kontinentu sevře tepelná kopule, která vyžene teploty vysoko nad průměr. Neobvykle intenzivní květnová vlna veder přinese tropické teploty lokálně až téměř ke 40 stupňům. Na přelomu týdne zasáhne i Česko. Po zásahu kriminalistů zůstává decimovaný provoz v oddělení autoškol na úřadu města Černošice poblíž Prahy a vázne tu zkoušení a vydávání řidičských průkazů. Ve vazbě zůstává 16 lidí, které policie obvinila z korupce a různých machinací. Někteří komisaři museli jezdit jako o závod, aby stihli těžko uvěřitelné 4000 závěrečných jízd za rok. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest dolal rekordních 274 horolezců a šerpů. Oznámil to generální tajemník Asociace organizátorů expedic Rishi Bahdari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepálské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán 22. května 2019. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Krásné dobré ráno, tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM, 7 hodin a 15 minut právě teďkom přesně a my si dáváme páteční ranní fresh na den s rádiu Sandy Roadem. Já vám všem přeju naprosto krásné ráno a přeju hlavně pohodový den a zároveň i pohodový nadcházející víkend. Dneska máme 22. května, svátek nám slaví Emil, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší a budeme hrát nejenom všem Emilům, ale všem, kteří teďko naladí Dance Radio a taky všem, kteří se chtějí nějak příjemně naladit na nadcházející víkend, protože samozřejmě těch možností, jak strávit víkend, je hned několik a my si samozřejmě i dáme nějaký tip na víkend, kam třeba můžete vyrazit, ale když to vezmu tak nějak jakoby obecně, tak samozřejmě vzhledem k tomu, že nás čeká doslova letní počasí, tak ty plány nebo respektive ty vyhlídky na víkend jsou, dalo by se říct, jasný. Buď to strávit někde venku s kámošema, s partou, nějakou grilovačkou, nějakým malým mejdánkem třeba, anebo místo kámoše, tak tam hodíte rodinu, ale každopádně si myslím, že všichni máme na tenhle ten víkend naplánovaný venkovní aktivity. Samozřejmě jsou tady mezi náma tací, kteří o víkendu musí do práce a těm doporučíme setrvat se společností Dance Radio 89 a 102,9 FM, protože s naší taneční hudbou, i když budete muset být v práci, tak vám ten víkend uteče o poznání líp. Pojďme dál teda na muziku, za chviličku novinka v našem éteru Drown Moon, Shelter, Alex Mills, Ross Quinn a nebo taky Shermanology.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Naprosto skvělá šlapací věc, Shermanology, Boys in the Club, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju krásné dobré ráno, pokud jste právě teď naladili ty nejvíc taneční vlny u nás. 7 hodin, 31 minut, k tomu pojďme rovnou na počasí. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí až ke 23 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No já si myslím, že o víkendu se k té tropické třicítce dostaneme. Pojďme dál na muziku. Cash Cash, Milo, Deo, Rokosh a nebo taky Martin Garrix.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 7:51, tady je páteční Dance Radio, páteční ranní Fresh Sandy Roadem, právě teď nám dohrál Martin Garrix a Pecka Met. Jedna z těch pohodovějších věcí, kterou Martin Garrix dělá, jinak samozřejmě, když se podíváme na jeho širokou škálu hudební produkce, který vlastně má na svém kontě, tak mně se líbí ten jeho styl, že vlastně on umí udělat pořádnou progresivní EDM banger, ale zároveň umí udělat i takovýhle vokálový, naprosto pohodový věci. Na Dance Radio do 8 hodiny zahrajeme třeba ještě Jason Status, Count on Me a bude taky Todd Terry.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Vy si dáváte stále páteční ranní fresh na Dance Radio na 89 a 102,9 FM s Andy Roadem. Pokud jste právě teďkon třeba naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru, tak já vám přeju odtud ze studia Dance Radio pohodové páteční ráno a samozřejmě i krásný víkend. Mezi 8 a 9 budeme hrát opět tu nálož nejlepší taneční muziky. Čeká nás třeba česká záležitost. Kolega DJ Límek Sunshine on the Floor. Je to jedna taková vyloženě ryze houseová letní věc a tady je taková menší ukázka. A bude taky AC Slater.

Tak užívejte páteční ráno s Dance Rádiem. 8 hodin 2 minuty k tomu a my jdeme na zprávy. Dance Radio. Tuzemští provozovatelé cloudových služeb a firmy s velkými IT provozy se potýkají s nedostatkem a výrazným zdražením komponentů, zejména serverů a pamětí. Některé servery zdražily za poslední rok na 4x a paměti jsou 8x až 10x dražší. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,23 koruny za litr a nafta za 42,31 koruny za litr. Od pátku bude na brněnském výstavišti Rušno. Kromě sjezdu sudetu německého krajanského sdružení se tu odehraje i festival asijské popkultury Anime Fest. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: I po 8 hodině si dáváte páteční den s rádio na 89 a 102,9 FM. Tady je páteční ranní fresh, já jsem Andy Rout a přeju všem krásné a pohodové páteční ráno. Pojďme se teďkom podívat na jednu kauzu, kterou si určitě všichni dobře pamatujete, protože se to točilo kolem aktuálního trendu hard techna a jedna z hodně výrazných osob kolem tady té hudební scény zažila opravdu obrovský internetový teror. DJ a producent, který si říká Fantazm, tak byl vlastně obviněn, že na základě toho, když poskytne nějaký vstupenky do backstage, tak měl vyžadovat nějaké sexuální služby. No a co se týče toho, jak to mělo vlastně jakoby probíhat, tak v souladu s tímhletím bylo obviněno dalších x DJů. Vzhledem k tomu, že hard techno scéna je poměrně hodně sledovaný mainstream, by se dalo teďkon říct, tak to asi nebylo úplně příjemný. Nebylo to příjemný jak už jen pro ty DJ a producenty, ale zároveň i pro organizátory, který měli DJ nasmluvaný. Nicméně v úterý 19. května tohoto roku vynesl soud v Lyonu verdikt, který uznal žalovanou ženu vinou z veřejné pomluvy soukromé osoby. Ta o producentovi totiž na internetu dlouhodobě šířila obvinění, že přímo konkrétně Fantazm je sexuální predátor a násilník. Soud kompletně smetl ze stolu obhajobu žalované, která tvrdila, že jednala v dobré víře. Podle právní zástupkyně Fantazma Valentin Pariat soud uznal, že dotyčná neměla pro svá tvrzení absolutně žádný věcný ani faktický základ a chtěla se vlastně jenom nějakým způsobem zviditelnit, popřípadě získat výhodu v podobě peněz. No ale to se bohužel nestalo. Odsouzená totiž musí umělci dokonce zaplatit 10 000 eur jako náhradu za profesní škody, což je zhruba 250 000 korun, 1 000 eur za psychickou újmu a 1 000 eur za soudní výlohy. K tomu dostala podmíněnou pokutu ve výši 5 000 eur. Takže Fantazm z toho vyšel velmi dobře a já věřím tomu, že co se týkalo tady té kauzy ohledně DJů na hard techno scéně, tak samozřejmě tam bylo víc těch jmen a věřím tomu, že i ostatní jména budou očištěna. Takže konec dobrý, všechno dobrý a my můžeme jít v klidu dál na muziku. Čeká nás kapela You Got to Know, DJ Lee McMenu a nebo si dáme taky skvělou novinku od Fishera a pecka Rain. Tak si máte rozhodně na co těšit. My jsme Dance Radio 89 a 102,9 FM.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

Novinka Féteru Dance Radio 89 a 102,9 FM. Tohleto je neskutečný DJ, neskutečný producent, kterýho mám strašně moc rád, Fisher, a pecka, která se jmenuje Rain. Není to takovej ten úplně jakoby signature Fishera, známe od něj trošku ostřejší věci. Tohle je taková spíš jakoby, bych řekl, takovej soft Fisher, jakoby, jo? Taková prostě pohodová věc, ale ono vlastně vůbec jakoby nevadí, když sem tam někdo udělá něco jakoby lehčího, něco víc pohodovějšího. Já si myslím, že i my tady na Dance Radio to samozřejmě uvítáme. 8 hodin 32 minut k tomu, to je aktuální čas a my se jdeme podívat na počasí. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy dnes v pátek s datem 22. května, očekáváme převážně jasnou, polojasnou, možná trošku i oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima se budou pohybovat okolo 23 stupňů. Bioukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a pojďme rovnou se podívat na ten víkend, protože ten nám slibuje azuro a letních 30 stupňů, takže pokud nemáte ještě naplánovanou nějakou venkovní aktivitu, tak bych doporučil, abyste s těmi plány neotáleli, protože víkend je opravdu za rohem, za pár hodin nám to tady začíná a byla by škoda tenhle ten víkend promrhat, když má být tak krásně. Jdeme dál na muziku, Sigala, Dimension, Lush & Simon, Calvin Harris, Boris Brejcha nebo Miami Dub Machine.

0: hodin 52 minut, tady je páteční Dance Radio, taky páteční Ranní Fresh a mimo jiné nám dohrává i Boris Brejcha, Ginger a Pecka, která se jmenuje Happiness, taky jedna z těch melodických věcí, který můžeme znát od skvělého DJ Borise Brejchy. 8 minut nás dělí do 9 hodiny ranní, což znamená, že já se s vámi asi možná začnu pomaličku loučit, protože půjdu taky na víkend, nicméně ještě než se rozloučíme, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká dneska vlastně jakoby v éteru, tak po 9 hodině dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem C a o víkendu samozřejmě víkendový vysílání s Terkou Ročiňovou. My do 9 určitě ještě Miami Dub Machine, Malby do Cube Guys Remix a taky Coldplay.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

Coldplay, All My Love, to je věc, která nám uzavírá páteční ranní fresh a taky poslední ranní fresh v tomto pracovním týdnu. Já doufám, že jste si celý týden se mnou užili stejně tak, jako já s váma, a přeju vám krásný a ničím nerušený víkend. Doufám, že jsme se tak hezky spolu naladili a navarmapovali na to, že ten víkend rozhodně bude stát za to. Já každopádně tento víkend nehraju a odjíždím.

vysoko nad průměr. Neobvykle intenzivní květnová vlna veder přinese tropické teploty lokálně až téměř ke 40 stupňům. Na přelomu týdne zasáhne i Česko. Po zásahu kriminalistů zůstává decimovaný provoz v oddělení autoškol na úřadu města Černošice poblíž Prahy a vázne tu zkoušení a vydávání řidičských průkazů. Ve vazbě zůstává 16 lidí, které policie obvinila z korupce a různých machinací. Někteří komisaři museli jezdit jako o závod, aby stihli těžko uvěřitelné 4000 závěrečných jízd za rok. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest dolalo rekordních 274 horolezců a šerpů. Oznámil to generální tajemník Asociace organizátorů expedic Rishi Bahdari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepálské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán 22. května 2019. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 23 stupňům a bioukaze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný páteční ráno na frekvencích Dance Rádia, už vás vítá opět Katie. Dneska v pátek 22. května 2026 se slyšíme a uslyšíme mezi 9. a 12. hodinou přesně tak, jak jste zvyklí. Co vás čeká, nemine i dneska spoustu skvělý muziky. Nabídnu i spoustu zajímavých novinek, nejenom těch zahraničních, ale i těch českých. No a zároveň se budeme lehcovat jedna víkend, budeme cestovat a taky se mrkneme dneska na nový desky a release, protože toho vychází poměrně hodně, takže věřím, že vás i dnes budu inspirovat a nebudete ochuzeni o tipy, kam dnes můžete vyrazit. To všechno a ještě mnohem víc. Já doufám a věřím, že budete s náma a doufám taky, že pokud znáte nějaký Emily, protože ti dneska slaví svátek, tak na ně nezapomeňte. Takže všechno nejlepší, krásný ráno, za chviličku už Toys Generation, novinka od R Free Hap, Ghost Town anebo Prodigy a spoustu dalších kousků. Krásný dobrý ráno.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Dance. Dance.

0: 89.102.9 FM, přátelé, za náma TBMA a Lynn Given a Obsessed v éteru Dance Rádia. Doufám, že máte krásný páteční ráno, máme venku naprosto nádherný počasí 22. května a před víkendem, takže co víc si přát a já doufám a věřím, že máte krásný den. Přátelé, možná bude pro vás ještě krásnější, pokud máte rádi filmy. A taky jste si třeba zamilovali snímek, a to tenkrát v Hollywoodu, který představil se na Netflixu. Hlavní hvězdou je tady velmi úspěšný Brad Pitt. No a co je taky velmi důležitou informací je, že právě se dočkáme už brzy pokračování tohodle snímku a tohodle filmu. A nejenom, že teda už by měl snad být v letošním roce, ale zároveň taky Netflix představí ten druhý snímek i v kinech. To znamená, že si ho můžete užít i třeba v IMAXu. A to na filmových plátnech. No a vypadá to tedy, že pokračování bude co nevidět. Režisérka Greta Gerwig taky se rozhodla, že samozřejmě taky to dodrží, protože se o pokračování dlouho spekulovalo. No a do kin by tenkrát v Hollywoodu mělo dorazit už 24. listopadu, tedy před koncem roku. No a před koncem roku jej potom Netflix uvede přímo na svý streamovací platformě. Takže pokud jste si tenhle ten snímek zamilovali, tak nejenom, že tam samozřejmě tedy najdete Brada Pitta, ale bohužel teda se tam neobjeví Leonardo DiCaprio, ale bude tam nějaká změna. Každopádně se můžete těšit i na další velmi úspěšný hollywoodský herce. Takže kdo si zamiloval tenhle film, věřím, že letos přijdete na svý.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 89 a 129 FM, přátelé, za náma Idris a Katie Brown a Pushinon v Éteru Dance Rádia. My pokračujeme dál, 9.51 aktuální čas a teď už mám pro vás také tipy na nový desky, abyste věděli, co vás čeká, na co se soustředit a co by vás nemělo minout. Dneska to bude na vlně R&B, reggaečka, dancehallu a třeba trošku i rapu. A doporučím taky novinky z minulého týdne. Je to nová deska Iceman, Made of Honor a taky Habitsy od zpěváka a producenta a taky zároveň rapera Drakea, kterýho já mám strašně ráda. Drakea už poslouchám spoustu let a je to jeden z mála lidí, který poslouchám tady z té hiphopový, rapový éry zahraniční, opravdu ještě s Kendrickem Lamarem doteď, a právě tuto novinku byste neměli minout. Stejně jako další novinku možná, která vás zaujme, je novinka od Shaggyho, který přináší novou desku Lottery, která bude plná reggaečka, dancehallu a také reggae fusion. No a vlastně tuto novou desku připravoval celkem 3 roky, takže tam máte spoustu novinek, no a věřím, že třeba ještě si tohleto určitě užijete. No a dalším tipem bude Genesis Owusu, což je takový jako gansko-australský rapper a zpěvák, který vlastně je jednou z hvězd letošního Rock for People. A pokud jste třeba o tomhle jménu nikdy neslyšeli, tak ještě než vyrazíte třeba na Rock for People, tak si dejte desku Rich Starbu a taky Worldwide Scourge, protože tady můžete ochutnat takovej jako velmi netradiční sound a zvuk tohle umělce, kterýho si následně potom můžete v Hradci Králové poslechnout. No a posledním tipem bude americká zpěvačka Miami Harrison, která přináší R&B a soulovou desku Retrospect. Tolik tipy na nový desky, dnes spíš na vlně R&B hiphopu, ale věřím, že vás potěšili.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: 21. se mrkneme na další novinky nejenom ze světa hudby a budu mít pro vás třeba i tip na video set dne a další věci, takže buďte s námi. Teď už připraven Andy, zprávy a počasí, pojďme na to, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Tuzemští provozovatelé cloudových služeb a firmy s velkými IT provozy se potýkají s nedostatkem a výrazným zdražením komponentů, zejména serverů a pamětí. Některé servery zdražily za poslední rok na 4x a paměti jsou 8x až 10x dražší. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,23 koruny za litr a nafta za 42,31 koruny za litr. Od pátku bude na brněnském výstavišti rušno. Kromě sjezdu Sudetu německého krajanského sdružení se tu odehraje i festival asijské popkultury Anime Fest. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, za náma Mojo a Chillin a musím říct, že tenhle ten týden je bohužel velmi smutný, co se týká odchodů hudebních hvězd a to světových producentů a DJů. Už jsme se tenhle ten týden jednou bavili o úmrtí houseového DJe, který byl propojený s jedním z nejznámějších labelů v Německu. No a zároveň včera přistála další smutná zpráva, která se týká skotského DJe a producenta, který se jmenuje Harvey McKay. Technaři určitě budou znát. Zároveň tenhle ten člověk byl velmi propojený i s labelem Drumcode a právě tato smutná zpráva včera obletěla internet, objevila se na sociálních sítích, potvrdili i taky Drumcode, se kterou byl právě Harvey spojený dlouhodobě, byl spjat a nejenom, že přinesl na hudební scénu a to především na techno scénu silný osobitý zvuk, který zanechal velmi zásadní stopu na tom labelu, ale i vlastně předal a inspiroval celou řadu dalších producentů a DJů napříč i žánry, nejenom v technu. A jeho hudba, energie, přítomnost za mixem byla jakoby fenomenální. Tak musím říct, že samozřejmě mezi ty nejvýznamnější nahrávky na Drumcode patřil třeba Silk Road z roku 2014 anebo skladba s názvem Lost z roku 2013. Tak přátelé, tu poctu tomuhle člověku sdílela a vlastně poctu mu vlastně vyslali spoustu zásadních jmén, jako jsou třeba Alan Fitzpatrick, Bart Skills, Dubfire, Sarah Landry a spoustu dalších zásadních jmén na vlně techna a my už ho zdravíme do nebe a děkujeme za skvělou hudbu, protože to je prostě nesmazatelná už stopa, takže je to teda velká škoda.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Alvinu.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, do vašich uší jsme se dali funkový Fats and Small a taky Tonight na frekvencích Dance Rádia. Stále ladíte páteční dopolední drive a to s datem 22. května a pojďme se podívat na jedno zásadní prvenství, protože Česká republika, konkrétně Praha, opět zabodovala v zahraničním prestižním výběru a to v rámci letošního Prix Versailles, neboli Versailles, což je vlastně jako taková vždycky takový žebříček hodnocení opravdu výjimečných hotelů a míst po celý, asi nejenom Evropě, ale vlastně světě. No a Praha má další důvod k radosti, protože se tady umístila opravdu hodně vysoko a mezi jedno z nejkrásnějších míst, který právě tohleto žebříček, nebo tenhle ten žebříček vyhrál, tak je hotel a místo, který se nachází právě v Praze. A to hotel Sir Prague na Novém Městě, protože se dostal do prestižního výběru a byl oceněn výjimečnou architekturou a designem v rámci všech těch hotelů, restaurací, letišť a kulturních prostor, protože vlastně tenhle ten prestižní výběr oceňuje všechny místa nebo jakoby budovy, které prostě jsou něčím velmi, velmi zásadní. A jako je to obrovská čest, protože si myslím, že v tom zastoupení byly pozoruhodné stavby z Číny, Německa, Francie, Chorvatska, Maroka a tak dále. A tady byl velmi oceněn pražský hotel, který najdete u nás tady v centru, takže možná nemusíme daleko, abychom zažili něco jako fakt special a vlastně jako můžete se cítit celosvětově i přesto, že jste tady v Praze. Tak my gratulujeme, za chviličku už další muziku, dáme si českou věc od Nobody Listen, Anetic, Tiramisu, tak Wilkinson, Deadmau5 a spoustu dalších melodií, takže buďte s náma, hezký dopoledne.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: hitovky v Etru Dance Rádia a další melodie. A skladba s názvem Sugar, a to od EDX Ibiza Sun Remix, Sunrise Remix. Doufám, že i tato věc vás potěšila. No a my pokračujeme dál a taky doufám a věřím, že pro vás teď budu mít velmi zajímavý tip, pokud milujete drum and bass, teď to bude pro všechny spíše lidi a fanoušky lámaných a zlomených beatů, tak stále přibývají na oficiálním kanále a taky konkrétních producentů a DJů, kteří vystoupili v rámci letošního EDC v Las Vegas, tak stále na YouTube přibývají jednotlivý sety z této opravdu velký, obrovský akce. No a jednou z nich je i set Delta Heavy. Ten už je venku a už je přímo dostupný na samotném YouTube kanále Delta Heavy, kde můžete vidět tenhle ten novej set, a to v rámci letošního tedy EDC v Las Vegas. A pokud máte rádi tuhle tu dvojici, tak mi dáte za pravdu, že ta energie je vždycky neskutečná. Nevím ani kolikrát jsem Delta Heavy už viděla naživo, asi hodněkrát. Každopádně po každý je to jiný a vždycky to má pořádný drive a energii, proto jsem i ten setík vybrala. Takže pokud dneska potřebujete si dát něco opravdu v kuse energického, aby vám ta práce šla, abyste co nejdřív mohli zmizet domů nebo kam budete chtít, tak Delta Heavy určitě můj dnešní tip pro vás. Tak si to dejte. Za chviličku už pojďme opět do našeho playlistu Fastboy, Moby a nebo Daft Punk. Takže příjemný poslech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za

0: 26. května. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru.

přátelé, legendární Daft Punk, já už říkám Daft Punk, jo, to už je ten pátek, takže Daft Punk a Pharrell Williams a taky Mike Rogers a Get Lucky, a to v takovém trošku jiném remixu, než jste zvyklí, ale taky velmi podařená věc, i Squire Remix. Fétru Dance ráda za pár vteřin, 11. hodina, pojďme se taky podívat na další muziku, která nás čeká už za několik málo minut v našem metru. A co vás čeká, je třeba Fred Again, Parisi a taky This Is Real, Disappear.

Diplou a taky Love to the World v Etru Dance Rádia, taky další melodie, která nebude chybět. Co se týká muziky, bude to hodně našlapaný i po 11. Co se týká informací, taky určitě se kouknem, kam můžete vyrazit. A taky mám pro vás další důležitý info, takže věřím, že stále jste naladěni na frekvencích Dance Rádia, ať už jste kdekoliv. Teď už taky připravené Andy, nejnovější zprávy a počasí, pojďme na ně.

průkazů. Ve vazbě zůstává 16 lidí, které policie obvinila z korupce a různých machinací. Někteří komisaři museli jezdit jako o závod, aby stihli těžko uvěřitelné 4000 závěrečných jízd za rok. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepalské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest dolalo rekordních 274 horolezců a šerpů. Oznámil to generální tajemník Asociace organizátorů expedic Rishi Bahdari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepalské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán 22. května 2019. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 23 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Máte vlny Dance Rády a my pokračujeme dál. Já mám pro vás taky důležitou věc pro všechny, kteří jsou vlastně producenti a DJové a kteří jsou na webu Beatport jako doma, což je jeden z asi nejúživanějších platform a webů na nákup hudby. Samozřejmě těch možností, kde si můžete nakoupit hudbu, je celá řada, ale Beatport je asi jedním z nejznámějších. No a co je tady novýho, protože tady pořád je něco novýho, tak samozřejmě je taková nová funkce a vychytávka, která poslouží všem DJům. A právě tuhletu novou funkci Beatport spouští v těchto dnech a je to nová funkce Track ID. Přímo v aplikaci Beatport a je to vlastně navrženo tak, aby identifikovala skladby v podmínkách, kde jiný nástroje pro rozpoznávání selhávají. Takže to taky znamená tak, že společnost Beatport byla nucena trošku reagovat na jeden ze svých nejtrvalejších požadavků od uživatelů a právě platforma na základě toho oznámila spuštění této funkce, která je zabudována přímo do mobilní aplikace Beatport a navržena speciálně pro real živý live vystoupení, live prostředí a tak dále. Takže věřím a doufám, že tenhle ten problém může vyřešit spoustu věcí a věřím, že tenhle ten nástroj určitě využijete minimálně ti, co nakupujete Beatport a používáte a máte přímo i tu aplikaci. Pokud vás zajímá víc, určitě mrkněte na web přímo a je to plný internet, píše o tom třeba zpravodajský nebo hudební server edm.com, ze kterého jsem čerpala, takže mrkněte na to a můžete zkouknout a zjistit.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Taneční muzika. Dance.

0: Party Service.
1: Přátelé, koncertní a party service je připravený. Máme pátek, to je asi pro řadu lidí důležitý den, protože řešíte, co budete dělat o víkendu, a pokud samozřejmě chystáte nějaký koncert a mejdan, tak teď už budete vědět, kam vyrazit. Mrknem se na koncerty. Kafe v lese dneska nabídne v rámci Tadamun Live Sessions Ahmed Ait a další kapela od 7:30 večer, což bude velmi takový netradiční kolektiv, takže určitě doporučuji. Těšit se můžete dneska i v Bike Jesus, konkrétně na kapely Puffer a Corridor a Kien, start 20. hodina. No a poputujem taky třeba na In Memory of Kurt Cobain v kampusu Hybernská o 20 hodin, kde můžete slyšet ty největší hity, a to kapely Nirvana. No a těšit se můžete dneska ještě třeba na Iglu a Jarka Café Klub Míšenská. Předposledními tipy taky dneska Cross, a to konkrétně Next Gen, který bude mít v resví režii celý večer v Crossu od 18 hodin. Myslím si, že tam bude něco i venku před Crossem a potom afterparty na dvou stagech, Digital Forest Warm Up, což bude Psytrance, a nahoře potom Drum and Bass. No a těšit se můžete dneska třeba i v Altenburgu v rámci Berlin Summer Rave Mikrofestival with Teenage Mutants, což bude taková jako dneska berlínská sestava německá, a těšit se můžete i na moji maličkost. Teď už taky, ale pozvánka, kde můžete slyšet mýho kolegu Mikeyho. Michael C. se na vás těší dneska v La Fabrik v Hradci Králové a zítra potom v Retro Music klubu Zaječí. Takže určitě můžete vyrazit i na Mikeyho. Doporučím třeba ještě ale zítřejší program v Roxy, pokud máte rádi Jungle, tak to bude velmi ojedinělá akce Weenie Jungle I'm Afraid s hlavní hvězdou z Británie Sally, což je takové docela jako velký jméno, zásadní jméno v Junglu, a doplní skvělý support. Celý to startuje zítra v Roxy od 23 hodin. No a doporučím třeba ještě taky skvělý event, a to Sound Open Air a Indoor. Celý to startuje už zítra na Štvanici v odpoledních hodinách na vlně Techna. Je tam i zahraniční line-up, takže pokud máte rádi skvělý techno napříč různými subžánry, tak můžete vyrazit i sem. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně. Takže věřím, že si vyberete a že budete mít krásný večer.

0: Přátelé, blíží se nám 12. hodina, dopolední drive s datem 22. května. Ještě stále běží, ale už za chviličku se rozloučím, nebo právě teďka už se rozloučím, protože za chviličku tady máme 12. hodinu, to znamená, že jsme téměř na konci. Ale my pokračujeme po 12. 100% nabídnu spoustu skvělých tracků. Za chvilku taky zprávy a počasí s Endym. Dneska odpoledne se na vás těší kolega Majky mezi 14. a 18. hodinou. No a samozřejmě vás čekají v našem éteru, kromě našeho skvělého playlistu, i naše podvečerní a večerní pořady, který si můžete naladit, třeba do Anjuna Deep, nebude chybět ani Fedele Grant, Above and Beyond a spoustu dalších, takže pokud máte rádi přesně tyhle ty producenty a DJ a tenhle ten, nebo tyhle ty žánry, tak věřím, že si dnes přijdete na svý. Já vám přeji krásný víkend, o víkendu se tady na vás těší Terka, tak si to moc užijte, odpočiňte si a společně se zase uslyšíme příštím týdnu. Mějte se hezky.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

Tuzemští provozovatelé cloudových služeb a firmy s velkými IT provozy se potýkají s nedostatkem a výrazným zdražením komponentů, zejména serverů a pamětí. Některé servery zdražily za poslední rok na 4x a paměti jsou 8x až 10x dražší. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,23 koruny za litr a nafta za 42,31 koruny za litr. Od pátku bude na brněnském výstavišti Rušnov. Kromě sjezdu Sudetu německého krajanského sdružení se tu odehraje i festival asijské popkultury Anime Fest. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bioukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes.

0: letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Dance Radio. Dance Radio.
9: Scooter. W&W.

Po neobvykle chladném období ledových mužů čeká Evropu výrazný obrat v počasí. Velkou část kontinentu sevře tepelná kopule, která vyžene teploty vysoko nad průměr. Neobvykle intenzivní květnová vlna veder přinese tropické teploty lokálně až téměř ke 40 stupňům. Na přelomu týdne zasáhne i Česko. Po zásahu kriminalistů zůstává decimovaný provoz v oddělení autoškol na úřadu města Černošice poblíž Prahy a vázne tu zkoušení a vydávání řidičských průkazů. Ve vazbě zůstává 16 lidí, které policie obvinila z korupce a různých machinací. Někteří komisaři museli jezdit jako o závod, aby stihli těžko uvěřitelné 4000 závěrečných jízd za rok. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest dolalo rekordních 274 horolezců a šerpů. Oznámil to generální tajemník Asociace organizátorů expedic Rishi Bahdari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepálské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán 22. května 2019. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Tuzemští provozovatelé cloudových služeb a firmy s velkými IT provozy se potýkají s nedostatkem a výrazným zdražením komponentů, zejména serverů a pamětí. Některé servery zdražily za poslední rok na 4x a paměti jsou 8x až 10x dražší. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,23 koruny za litr a nafta za 42,31 koruny za litr. Od pátku bude na brněnském výstavišti Rušnov. Kromě sjezdu Sudetu německého krajanského sdružení se tu odehraje i festival asijské popkultury Anime Fest. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Nejlepší tanční muzika, tady jeden z rádio. Krásný odpoledne, Burner Rush 97, to je ideální otvírák páteční taneční čtyřhodinovky. Já jsem zpět, díky Milanovi, že včera zaskočil, prej jste si to užili. Nejlepší playlist jsou samozřejmě i dneska. Za chvíli třeba Retrovision, John Summit z The Chainsmokers a taky Ilsi, All the Time na Mainit, tady vás vyndou Kidem nebo novinku od Glockenbach a Sam Harper. Lost, tuhletu parádu taky doporučuju. Pokud nevíte, co vám zrovna hraju za skvělý taneční hity, všechno naleznete na danceradio.cz a případně taky v naší aplikaci, tu stahujte pro iOS nebo Android a rovnou vám na ní pošlu pozvánku, co všechno vás tam čeká.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

výborná to záležitost, Glockenbach a taky Sam Harper, Lost, novinka v našem playlistu. My od tohoto týdne, konkrétně od včerejšího dne, hrajeme samozřejmě další spoustu hudebních novinek. My se na ně podíváme hned v dalším vstupu. Do té doby si počkejte s nejlepším playlistem, dáme si Aelinium a Ellie Goulding, Linda D. Sachs, Junior Jacka nebo Whitestone a Captain Soul Angels.

0: Posloucháte Dance Radio, výborný to taneční hit, Eileen má taky hlas, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Podíváme se na nový hudební kousky, který jsme nasadili do vysílání Dance Radio ve včerejší den, je potřeba je představit. Tohle je Alesso ve spojení s Pendulum, Fate. Vrací se k nám taky housový to veselý pán Fisher a jeho Rain. Další návrat slaví Rehab a jeho Ghost Town. Rehab trošku změnil zvuk, ale myslím si, že je velmi podařená věc. A poslední novinkou pro tento týden to je Timmy Trumpet, Frank Walker a s nimi John Martin, All My Life. Já doufám, že si vyberete. Já jsem Michael Seamy, Dance Radio, do celý, než tu bude Andy, další zprávy ATB, Bingo Players nebo třeba Jock Dumont.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Po neobvykle chladném období ledových mužů čeká Evropu výrazný obrat v počasí. Velkou část kontinentu sevře tepelná kopule, která vyžene teploty vysoko nad průměr. Neobvykle intenzivní květnová vlna veder přinese tropické teploty lokálně až téměř ke 40 stupňům. Na přelomu týdne zasáhne i Česko. Po zásahu kriminalistů zůstává decimovaný provoz v oddělení autoškol na úřadu města Černošice poblíž Prahy a vázne tu zkoušení a vydávání řidičských průkazů. Ve vazbě zůstává 16 lidí, které policie obvinila z korupce a různých machinací. Někteří komisaři museli jezdit jako o závod, aby stihli těžko uvěřitelné 4000 závěrečných jízd za rok. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest dolal rekordních 274 horolezců a šerpů. Oznámil to generální tajemník Asociace organizátorů expedic Rishi Bahdari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepálské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán 22. května 2019. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
2: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasňačka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Dance Radio. Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční playlist. Za chvíli uslyšíte Lost Frequencies s Natem Nicholsonem. Týp kamenem Mac J, People of the Night, novinku, Duran Jones and Indications, Lover's Holiday, v remixu Simple Souls a podobnou Deep Sync in the Music. Užijte taneční playlist.
11: Michael C. na Dance Radio. Dance Radio.
12: I got the love in the music. I got soul

0: velká páteční pohoda na Dance Radio Lost Frequencies. Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us. Co dáme dál? Rozhodně vás nebudu šetřit. Čeká vás třeba Quintino s Cheat Codes, Can't Fight It. Nebo Federer Grant, Who Got a Funk. Po případě Chainy, anebo Sonic, It Feels So Good. Už za chvíli se podíváme na to, kde se spolu můžeme vidět dnes a zítra na konečně už poměrně letních mejdanech. Tak si na to počkejte, těším se převelice.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: tady jeden z rádio, tohoto je Chainy, Bet You I Do. Já jsem Michael C. a kde se můžeme vidět a slyšet na Mejdanech tento víkend, tak dnes mířím do Hradce Králové, moje oblíbené místo, klub La Fabrik, tedy v Hradci, a tam dovezu Dance Extravaganza Live. Těším se převelice, zítra Morava, a to konkrétně Retro Music Club Zaječí, kam zase zavítám s nocí Stormom Night. Dnes tady Hradec Králové, La Fabrik, zítra Retro Music Club Zaječí. Opravdu ve vinařské oblasti. Teď už Avira Memory, Elvis a John Kixel nebo Marshmallow, jeden z headlinerů festivalu Beats for Love a hit Kissing My Friends. No a vy si mě případně samozřejmě najdete třeba na Insta, kde mě naleznete jako Michael C. Pokračujeme, jsme Dance Radio.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Tuzemští provozovatelé cloudových služeb a firmy s velkými IT provozy se potýkají s nedostatkem a výrazným zdražením komponentů, zejména serverů a pamětí. Některé servery zdražily za poslední rok na 4x a paměti jsou 8x až 10x dražší. Ministerstvo financí ve čtvrtek zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti ode dneška. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,23 koruny za litr a nafta za 42,31 koruny za litr. Od pátku bude na brněnském výstavišti Rušno. Kromě sjezdu Sudetu německého krajanského sdružení se tu odehraje i festival asijské popkultury Anime Fest. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Dance Radio.

London Grammar přímo ve vašich uších. Keep on dreaming. Úžasný pátek z Dance Radia. Tuhle tu neděli opět Milan Kroužil přichystal další vydání Club Mixu mezi 18. a 21. hodinou. Uslyšíte ve studiu Milana Kroužila taky hosty DJ s Jose Madeiru a Jan Lena a ve třetí hodině bude hrát Miláto, sympatická, krásná DJka Terezia. Takže Club Mix už tuhletu neděli mezi 18. a 21. přímo u nás ve studiu. Teď už skvělá novinka Another a taky 54 Ultra Talk To You. Užijte si to a dejte si pořádně na hlas nejlepší taneční muziku. Novinka.

Metric Cadence, to je aktuální taneční muzika, zlomený beaty přímo ve vašich uších. Pokud máte rádi drum and bass, rozhodně v pondělí opět nalaďte náš tým v pořadu Rave on Air, vždy v pondělí od 18 hodin. Taky je sledujte na Instači, kde naleznete jako Rave on Air potržítko. A vždycky v pondělí tu máte nálož drum and bassových novinek, většinou hosty, rozhovory, guest mixy, pozvánky na party s Maideny a taky soutěže o vstupenky právě na večírky plný drum and bassu. Rave on Air každý pondělí od 18. Teď už Sigala, Life Element nebo Endor.

0: Jason Status, Mixed Emotions, tady jeden z rádio. My se v rychlosti podíváme do hitparády Dance Radio Chart, protože včera jsme si dali už letošní 20. kolo. Do hitpošky hlasujte klidně hned teď na webu danceradio.cz. Nasadili jsme tři novinky, Kristofa, Eileenium a Glockenbach. A na stupních vítězů na trojice byli Jun Natas a Dennis Lloyd. Na druhém místě minulé první pozice W&W a Scooter. A z trojky na jedničku vyskákali Adriatics, Eldebrookem, Lost in the Woods. Kdo vyhraje za týden, je pořád jenom a jenom na vás. Do celý 1984 Overrun, BK a taky DJ Tomcraft a potom poslední dnešní zprávy s kolegou Andy Roadem. Jsme Dance Radio. Díky, že ladíte.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Po neobvykle chladném období ledových mužů čeká Evropu výrazný obrat v počasí. Velkou část kontinentu sevře tepelná kopule, která vyžene teploty vysoko nad průměr. Neobvykle intenzivní květnová vlna veder přinese tropické teploty lokálně až téměř ke 40 stupňům. Na přelomu týdne zasáhne i Česko. Po zásahu kriminalistů zůstává decimovaný provoz v oddělení autoškol na úřadu města Černošice poblíž Prahy a vázne tu zkoušení a vydávání řidičských průkazů. Ve vazbě zůstává 16 lidí, které policie obvinila z korupce a různých machinací. Někteří komisaři museli jezdit jako o závod, aby stihli těžko uvěřitelné 4000 závěrečných jízd za rok. Na nejvyšší horu světa vystoupal ve středu z nepálské strany nejvyšší počet lidí během jediného dne. Mount Everest dolal rekordních 274 horolezců a šerpů. Oznámil to generální tajemník Asociace organizátorů expedic Rishi Bahdari. Dosavadní rekord v počtu výstupů z nepálské strany za 24 hodin činil 223 a byl zaznamenán 22. května 2019.

0: houseový mistr Mouček, Jealous, tady jeden z rádio, nejlepší taneční muzika pokračuje nadále, přeju vám jen tu nejlepší zabavu a jelikož se spolu na konci 18. hodiny rozloučíme, tak vám musím prozradit, na co se můžete těšit potom. Dnes do Angina Deep Radio Show, není potřeba dál rozebírat, Mogwai dorazí z Punks Up, uslyšíte i reprízu Reveal Selected Fedele Granda, ten přichystal nové vydání Dark Light Sessions, no a od 22 hodin se jako vždy můžete těšit na trio Above and Beyond jejich Group Therapy. Tak vybírejte. Teď už Interplanetary Criminal nebo Draw Moon a novinka Shelter. Tady je Dance Radio.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90 a kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

Rosquin, Fade to Grey, tady jeden z rádia nejlepší taneční muzika. O víkendu vás samozřejmě čeká pokračování, protože hrajeme dance music non-stop. Těšte se na Terku jako vždy mezi 13. a 16. a to v sobotu i v neděli. V neděli k tomu přidá Milan Kroužil další vydání Club Mixu, tentokrát se speciálními hosty, jedním z nich bude třeba DJka Terezia. Ode mě další muzika, dáme Dubs a Safe, DJ Tiesta a jeho věc Tears for Fears, Matomu a pode mnou už houseovku Side Piece a Zoe, I Need You. Tak si to užijte a playlist jako vždy na dancradio.cz nebo v naší aplikaci. Parádní poslech.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Don't Blink, It's Our House, výborná to taneční věc, moje oblíbená. Já se tím dále loučím, protože se jaksi nachýlilo taneční odpoledne ke svým konci. Uslyšíme se opět v pondělí, tady na Dance Radio od 14. Už se teď nemůžu dočkat o víkendu Terka, v neděli Club Mix a taky večerní show, který startují přesně v 18. Dnes Angela Deep Radio Show, Mogwai a spousta dalších. Teď docelí třeba Martin Solveig nebo Kelš z Camel Fat a my se dneska můžeme vidět v klubu La Fabrik Hradec Králové, zítra Retro Music Club Zaječí. Tak krásný pátek, čau.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě.

0: elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio. Dance Radio. You've been chosen to join us on a journey.

0: Hits Radio.
1: Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.